0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Fantasy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fan.
4: To je Crazy Radio.

0: kiss.
1: Maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla třetí hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Kulatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu, nevěsta taká molitnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: vzali farbu policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Minimum muziky. Minimum

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
3: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: muziky.
1: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
2: Jak daleko jsme schopní dojít, když něco chceme, když po něčem toužíme. Kde je ta hranice? Jak chamtivé dokážou naše oči být? Kde je ta hranice? Ptám se, kam až půjdeme? Jak daleko? Jak daleko jsme schopní zajít, když někdo ublíží těm, které milujeme? Jak daleko?

Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky, teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dýchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulíkal, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadicích.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Stále jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,
1: kdy černý mraky přešly i k nám.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Look ahead, the crowd is jumping. Boom, up the jam.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla. Každý den je originál.
4: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo, nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam tancovat. A náčelník říká, no počkejte, doufám, Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Minimum info, maximálně fun, Crazy Ride.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: to zbalený, figely to balený na doma ke zulení, jo.
1: Díky, dík. Díku.
2: Díka, čau.
3: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informací.
1: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
2: Gypsy, J Diesel, Kuni, yo.
3: Takže budu zpívat R&B. Držte houbu a žerte, jasně.

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? Pa, tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Pa, Sára, pecem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti 2 miliony dolarů, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal 3 miliony dolarů, pa, no tak to jo. Pa, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pa, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti 3 miliony dolarů, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal 4 miliony lopa, no tak to jo. Pa, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma 7 milionů dolarů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Crazy Radio.
2: Minimum info.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. A pán, co se vám stalo, pán, spad sem do hrobu, je mi zima. Pán, tak si se jdeme odkopat.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo, nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. července, 10 hodin dopoledne. Česká republika se má připravit na další nával horka, meteorologové slibují tropické dny a možná i nějakou tu bouři, takže koupačky a pivo potečou proudem. A jestli už máte plné zuby dětí bez Wi-Fi na táborech, babička s dědou jsou prý spása, která umí zachránit české léto, zatímco rajcovní Zdena s vtípkem zase řádí v bulváru, aby nám to horko líp utíkalo.
5: Ze společnosti.
6: Strážníci v Týně nad Vltavou vyjížděli k pořádně kurioznímu zásahu, když jim oznamovatel nahlásil nález údajného lidského těla v lese. Místo makabrozního objevu se ale ukázalo, že jde o silikonovou panu, jaké se běžně prodávají v sex shopech. Celý případ se tak záhy změnil z detektivního románu na vtipnou historku o lidských choutkách a drobné krádeži, která se stala hitem sociálních sítí.
5: Kultura.
6: Třetina Čechů si prý posílá lechtivé zprávy, takže vaše babička možná místo receptu na svíčkovou odeslala pořádnou divočinu.
5: Sport.
6: Naše rugbyové Lvice prostě drtí, Chorvatsko sfoukli 12-0 jak svíčku. Za to chlapi se s Rakušáky rvali jak psi o vítězství 5-3, vypadá to, že občas ty holky na hřišti makají víc a chytřeji.
5: Doprava.
6: Pražští řidiči dnes ráno opět zažili orgasmus frustrace, když se na Kvelské ulici srazila nákladňák s autobusem, což zavinilo lokální dopravní apokalypsu. Ti šťastnější si stihli v zácpě přečíst celou knihu, ti méně šťastní jen zjistili, že jim dochází benzín a trpělivost. Klasika, prostě den jako každý jiný na českých silnicích, kde je každá jízda tak trochu ruská ruleta.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme slunečné dny, kdy ručička teploměru vyšplhá k příjemným 23 až 25 stupňům Celsia, místy na jižní Moravě možná i na sexy 27 stupňů, takže kloboučky dolů, ale plavky raději nahoru. V noci se ochladí na 12 až 14, ideální na přitulení k někomu blízkému, a větrné porivy budou jen mírné, takže žádné dramatické vlasové kreace nečekejte. Nezapomeňte na opalovací krém, abyste zítra nebyli červení jako rak, a připravte se na další parádní dny plné slunce.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založí jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře a kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne, proč?
1: Maximálně fun!

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. července, 11 hodin dopoledne. Karlovy Vary o víkendu nebyly jen o filmech, ale hlavně o pořádných mejdanech, kde se prýpilo, objímalo a někomu dokonce nedopatřením vylétlo ňadro ven z šatů. Festivalová atmosféra evidentně láká k divočině i ty největší slušnáky, a tak se nedivte, že se řeší spíš divoké večírky než nudné tiskovky. Co na to asi říkají babičky u televize?
5: Ze společnosti.
6: Karlovy Vary se opět proměnily v přehlídku nejen filmů, ale i odvážných rovel, kde herečka Jitka Čvančarová opět ukázala, že průhledné šaty jí sedí jako ulité. Zatímco někteří řešili rozvody a prázdná místa po partnerech, Čvančarová si zkrátka vybojovala titul královny festivalu v kategorii, co nejméně skrý. Ne, že by to někomu vadilo, spíš naopak, jen ta očka přítomných novinářů praskala.
5: Kultura.
6: Karlovy Vary se zase jednou proměnily v přehlídku všeho, co se v českém showbiznisu hýbe, ať už na plátně, nebo v těch brutálních dekoltech na červeném koberci. Celebrity tam předváděly nejen nové filmy, ale i své nové partnery či kočárky s čerstvými přírůstky, což je pro bulvár vždycky lepší než ostcarová soška. Je prostě vidět, že i když se někteří snaží o vysoké umění, pravá česká kultura kvete hlavně tam, kde se dobře jí, pije a drbe.
5: Sport.
6: Karolína Muchová to včera dotáhla do semifinále Wimbledonu, což je parádní úspěch. Co je ale ještě bizarnější, naše tenistka přiznala, že má na tu zatracenou trávu alergii. No tak to je fakt pech, hrát životní turnaj na něčem, z čeho se vám dělá zle.
5: Doprava.
6: Takže, včera odpoledne to byl na Pražském okruhu u 78. kilometru pořádný štos, když se tam srazily tři nákladňáky a zablokovali směr z D1 na D5 až do noci. Průjezd byl fakt na pytel a někteří řidiči si museli dát nucený oddech s výhledem na ty obrovské zadky. Doufejme, že dnes už se žádné podobné objímání na silnicích dít nebude a budeme mít volnou cestu, ať už jedeme kamkoliv za prací, nebo za jinými radovánkami.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká slunečné pohlazení s teplotami, které na jihu Moravy dosáhnou až 27, jinde tak 20 až 25, takže šup s opalovacími krémy na tělo. V noci se to pak příjemně ochladí na 9 až 14 stupňů, ale nebojte, zítra nás opět čeká parádních až 26, to si to sluníčko prostě užijeme. Ideální počasí na to, aby se ukázaly všechny letní křivky, co myslíte?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

se zbudím a ty už tu nemusíš spát. Člověk tak nerad.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa z hníonám 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. července, poledne. Prázdniny jsou v plném proudu, a tak to na D1 začíná vypadat jako na tankodromu, kde se každý snaží dokázat, že jeho auto je obojživelník, což se bohužel vždy nepovede. Mezitím se někteří celebrity s nadšením dělí o své letní románky, zatímco se spekuluje o tom, kdo si kde udělal letní mimšo. A v Praze si místní stěžují, že jim turisté opět fotí byty a čumí do oken, jako by tam byla výstava pornofotografií.
4: Ze společnosti.
5: Strážníci v Týně nad Vltavou zažili nedávno kuriozní zásah, když oznamovatel nahlásil bednu s lidským tělem v lese. Nakonec se z hrůzostrašného nálezu vyklubala pouze silikonová pana ze sex shopu, což potěšilo všechny s fantazií a možná i samotného nálezce. Případ se tak netýkal vraždy, ale spíš lidských choutek a krádeže, což pobavilo širokou veřejnost.
4: Kultura.
5: Karlovy Vary se proměnily v jeden velký filmový PR-řák, kam se sjela hollywoodská smetánka, aby se nechala obdivovat a poplácat po rameni. Dustin Hoffman si přišel pro křišťálový globus, ale my víme, že tajně toužil hlavně po karlovarském oplatku a pořádném obědě z pěti chody. Místní drbny tak mají o zábavu postaráno, kdo s kým, kde a hlavně za kolik.
4: Sport.
5: Tak naše fotbalová reprezentace se na mistrovství světa v Americe moc nepředvedla, takže někteří fanoušci si prý raději zapnuli noční kanály, aby viděli aspoň nějakou akci. Po krachu na šampionátu, kde český tým uhrál sotva bod a skončil v základní skupině, se už mluví o tom, že kluci potřebují spíš masáž ega než trénink. Že by se inspirace hledala jinde než na hřišti.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typická letní středa, ráno si možná dáte sprchu s nebes teplotami kolem 14 stupňů, ale pak se mraky rozutečou a sluníčko vytáhne rtuť teploměru někam k 25, na jižní Moravě možná i na sexy 27 stupňů, takže opálené křivky budou na denním pořádku. Zítra, ve čtvrtek, to vypadá na den bez mráčku a teploty vystoupají k příjemným 22 až 26 stupňům, ideální na lehké oblečení a možná i nějaké ty úsměvy navíc, hlavně ať vám nikdo nekouká na zadní část, až se budete ohýbat pro zmrzlinu. Takže nezapomeňte na opalovací krém a dobrou náladu, ať už budete honit bronz nebo jen tak čumět do blba.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Přijde chlápek do hospody, protože to je štámgast, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a potom 20. jsem ožralej.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo, nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Crazy Rádio. Minimum muziky. Minimum. Maximálně fun. To je Crazy Rádio.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. července, 13. hodina odpoledne. Pražané se tento týden potýkali s novým druhem horka, ale nebylo to ze slunce, nýbrž s vášnivých diskusí o tom, jestli se ponožky do sandálů vážně vracejí do módy. Jeden občan nám včera potvrdil, že to je prostě na hovno, ale jiní se dušovali, že bez nich už ani ráno.
5: Ze společnosti.
6: Marek a Karolína Burjanovi si v rámci Aperol Spritz Festivalu 2026 dali pořádně do nosu, když umíchali rekordní 15-litrový Aperol Spritz. To už je pořádná vana, kam se na to hrabou ty naše 5-litrové lahváče. Jestli ho vypli sami, tak se jim klobouk dolů nesmekne, spíš sundá hlava.
5: Sport.
6: České tenistky na Wimbledonu zase řádily, Karolína Muchová si podmanila semifinále. Ale i gelitku pozornosti si pro sebe ukradla hlavně Linda Nosková, jejíž vizáž prý okouzlila i americké tenisové legendy. Vypadá to, že u nás máme nejen sportovní talenty, ale i pěknej kus ženský, co umí s raketou.
5: Doprava.
6: Hustota provozu na silnici i lomítko 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem dnes opět láme nervy řidičům. Kvůli stavebním pracím a kyvadlové dopravě řízené semafory si tam v kolonách postojíte klidně desítky minut, takže než se posunete, stihnete se i pomodlit. Vybavte se pořádnou dávkou trpělivosti, nebo si naplánujte objížďku, ať vám cestu neskazí nekonečné čekání.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať. Ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolami. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na olejulu jili juliu. Na olejulu juli si. Si sam.
4: Minimum muziky.
8: Bla, bla, bla.
4: Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádi.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.
3: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám, Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal podle mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocného bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Jako loni, protože my takhle hrajeme poměrně často, možná jste si všimli určitých problémů, který provází akustické vystoupení, je to tím, že to nejsme zvyklí. Ale máme jednu písničku, kterou vždycky končíme, když takhle hrajeme.

0: Díky moc za bravo nás.
1: Crazy Radio.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, spočítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím nás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlas,
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.

I bet. Your eyes closed. Your eyes.

to time or space. You're not bound to time or space.

0: Noisy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně.

0: muziky. Minimum infa. Maximálně fan. To je Crazy Radio.
1: Gonna make me happy.

Do nástrahtích čího klína někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Zpívej nám R&B. R&B, best.

Raz tam leze chlap, víte, ale taký hrana, taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák! Který je tu Novák? Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já. Žoho počuji. Pod kulečníkem. Ještě je tu někdo Novák? No bo ja proto zavřel dveře a malý sa vybrchal. Á, chlape, ale se mu nasral, ja sa menujú Svoboda. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum...

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio.
2: Love, Steve, Snow, Kala.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jmenou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. A tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice, a teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně, to chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj, on nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Sexy.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: to zbalený, figděli to balený na doma ke zulení, jo. Díky.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo, nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Crazy Rádio. Minimum muziky.

Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo?

0: Prosím, Švarcová. Brod, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat, povídá. No, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Kriz Radio, maximálně fun.
3: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne,
1: dostala chuť na zavináče.

0: Fantasy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. července, 20 hodin. Češi si opět potvrdili svou pověst národa kutilů a milovníků zvláštních koníčků, když se ukázalo, že si lidi pěstují doma víc než jen muškáty. Jeden borec z Vysočiny si třeba z ledničky udělal inkubátor na pštrosy, což je fakt nářez. Zdá se, že nuda v Česku je sprosté slovo, a tak se jde na rande místo do kina třeba na exkurzi do čistírny odpadních vod, což je pro někoho fakt romantika. A teď se, kurva, držte, protože se objevila nová móda, kdy si holky dávají do vlasů místo gumičky párky, a jeden kuchař z Prahy už prý hlásí, že mu pořád někdo šmíruje kuchyni.
4: Kultura.
5: Česko se letos v létě mění v jednu velkou kulturní party pod širým nebem, takže chudáci PR-žmeni jen těžko stíhají přebíhat mezi hradama CZ a dalšími akcemi, aby jim neutekl žádný pořádný mejdan. Zdá se, že si lidé po zimě potřebují pořádně vyhodit z kopítka, ať už na rokovém festivalu, nebo u sklenky vína na nějakém zámku. Běžný občan má tak co dělat, aby se nestratil v záplavě koncertů, divadel a historických slavností, ale hlavně aby nezapomněl, kde nechal zaparkované kolo.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšim jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo, tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo, nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Kluk. Uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká: mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona: jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovák. Přijde druhý den a říká: mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona: jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák, teda, ale... A přijde třetí den a: mamička, dnes jsme byli všetci u lekára a představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: praktická ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva, tři, čtyři.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Místní důchodce z Třeboně, pan Novák, byl pořádně překvapen, když při ranní procházce parkem objevil místo obvyklé veverky pouze pár použitých trenýrek, zjevně po bouřlivé noci plné vášní. Policie případ vyšetřuje s humorem, zda nejde o nový trend, nahých, pikniků, nebo jen o zapomenuté prádlo po nějakém horkokrevném páru. Místní strážník dokonce vzkázal, že v takovém stavu nenašel ani ponožky a doporučil dotyčným zakoupit si tepláky.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
7: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Music flowing in your soul. Feel it flowing in your soul. Music flowing in your soul. Let your body lose control. Control. Control. Control.

Sequence. Break the boundaries.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, tvářích třejich očekávání. Prostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z hlavy kávy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 9. července, slaví svátek Drahoslava. Toto staroslovanské jméno v sobě nese význam drahá sláva, tedy ta, která má cenou slávu. Všem Drahoslavám přeji krásné jmeniny.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Crazy Radio.
3: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh, Crazy Radio.

0: Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká, pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda, vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. Říká, no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká, 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká, to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká, ne, já to dělám dneska poprvé, ale že to tak bolí.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: Yo, Jack.
3: Yeah.
2: I don't think they're ready for this one.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Fantasy Rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum infa.
3: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Rádio.
4: Odbyla druhá hodina.
5: Crazy Radio.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Radia. Ze společnosti.
8: Český svaz včelařů se chystá otevřít své brány mladým milovníkům medu, a tak po celém Česku vznikají včelařské kroužky, kde děti zjistí, že včely nejsou jen tak pro srandu králíkům, ale fakt makají jako šrouby. Jeden takový kroužek v Hradci Králové už jede na plné obrátky a malí včelaři tam čumí na včely zblízka, krmí je a dokonce i stáčí med, což je prostě pecka. Takže bacha, za pár let nám tu vyroste nová generace včelařů, co budou mít plné plástve medu a prdel zábavy.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.